ty mlsounej jeden, dáš ten meč zpátky na místo? No proto, lidičky, ale teď budeme potřebovat vaši pomoc. Trošku se nám pohádka zasekla a my můžeme roztočit klikou. Je někdo mezi vámi, kdo by se roztáčení chtěl účastnit dobrovolně? No výborně, no pojď k nám, švarní jinochu. Tady to prostrč a toč a toč a toč a nepřestávej, dokud to nenahodíme. Výborně, potlesk pro dobrovolníka. Jen ten, kdo má klíč.

Plavím sa laťkou, plavím sa po mori, plavím sa sama, veď som námorník. Plavím sa loďkou, plavím sa na rovnú.

0: děti, už jde spať, jasná zpráva, zajtra ráno skoro vstávat.
1: Ako mám po tme lietať, veď nevidím ani na 2 metre, ani do pohára si nevidím, ako mám pohár vypiť po tme.
0: Učí sova sovie slová,

0: zabývat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.

0: ještě tak slyším, měli to zpívat ty holky.
1: Ale já mám radši margarína.
2: Cože?
3: Škriatok Breptík vám praje Bobrý obedík.

to nebola, stratila sa cibula. Hovoria mi naši, že v našom dome straší. Nastražil som lepidlo, na špajzo.

0: dospělým méně nebo nic. Malým ta knížka hezká přišla, nejeden děda zklamán šišla.
1: Myslel jsem, jak si počtem, a je tam huby s moctem. Myslel jsem, jak si počtem, a je tam huby s moctem.

Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nie jeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.